0: A to je celé pravé heslo. Pojče svědčiť dženca, 6 měčinou po 6, to si praje všichni, když dženca k prýnjemu razy do šule zastupia z vůlky cokorovej titu, zes haj tobovu nakrybeče, no ja zes rozpršenem aj staršim, aj to je tak jasná věc. Nech se vám poradí, ľubé děti, dženca, tak už dopad, když o tem hýšče ve vúsovaniu povedame. No a ja očím Matej dženca, šo poveda, dobré ranie, poladaj mu na toho celku.
1: No also, mě zrujím tiež nic jenojší ja, ale naši autorojo. Novošulské leto je dženca vizor téma, kajž súne narečova a teký nový spočatk je tiež přeco šanza za zmenu. Tejku maja ve Voklecach na tamnišej serbskej vyšej šuli. Te sú zajili pilotovú fázu za nový koncept, o tom, že v otečenia sa notejší, že našich povestčach svyšeli a dženca vinujeme sa témie ešte raz nadrobnišo. Rúne tak dživu v rizikách, strachách a tiež dobrotách interneta rozpravieč po takým médiovému kupvaniu, ktorému sa tiež serbské institúcie miestem vinuja. A vizo je tiež športčenca téma, to máme vúsledky čerovšieho dňa a športové pokyve za konc týdňa vizo tiež je svyšiče hižo za 10 minčinov.
0: Študa bieše tvoja prina radinská účaka a vúča?
1: Není voša výčazová košica.
0: Aha, v košicách, keď košulera šo mili?
1: To či ja stvo, a prajč nemžu, ja si myslím také vúko 14-15 na no.
0: A kde si sedžal? Kajku válku si mil? Zále predku? Šivokne?
1: Ja upraju sredžal.
0: A sredžal. Moja radinská učaka byše k nini statníková tedy v Ralbičanskej šuli, a kajž to byše koncedom 10 letach, tež se svosebitými frizurami bole teky netopiat. No haj, ale na to so rade dopomňu, kas my čaneli potom do starie tak menovanie Ralbičanskej šule. Osa menšinu po 6.

Vymenšenie a potom je bielke nasedom, nohaj a ja započnu s vúladami na dešť. Tak rec od záde. Júce nedelu viesča potom od večera prinie dešťe, vážne dešťe, šako je vonka smerč sucho a dlho, so jace švo, nie, ale nohaj dženca započnieme tiež ešte raz s spolným svunškom, hižo votrania, zmieme horce džena, tak punže to hač do večera dále, po takým šitkým šuským nováčkam. Nebude jenož čopvo vedradla, ale, abo lepe prajene dne, nic jenož zo češke cokové tite maja nesť, ale tiež vedradla. Najvyššie hodnoty dženca peča 36 a 36 stopňu. Júciša nedela potom šíra startuje do dňa po připúdňu so skutkara svunčko pokazáno a potom na večo, tak vôko 10 přes noc vítame potom prinný dešť, prinne vožnoty z nebies a tak punže tiež do punžele dále, pričímž potom ráno když potom se s busami abo s kolesom statuje, če je zaso sucho, skýry pak vostanie přes cíve džín pomročeno. A teka pomročená dešťová fáza bude přes cíve přichodne týdžín dále, akli potom ke konci týdženia sa zaso zmíruje, přičímž trochu dešťa takého mírneho, kýž tiež prajme zo súša na kraj je ľubie vítané. Menšinu hýšte potom je bydlk. Nasedom dobré ranie přeje Serbský rozhlas.

0: Du bist mit Gino Dona Posetmich. Doch noch an ihr Spont und Bocki über mal Jan Rehorn.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
2: Za kopario sportowe jednotki nebelčice za i sojenca vosebita rejna doba. Postupnik do okresnije ligi raje od sjoch v bivem komcu z jacorimi novimi rajeremi pola rejnoho zjednočenstva vas bive komc. Kopanski derby Hore Kulo ve okresnije vyšej lize zavizda sudnik Jan Schindler jutce dopodnja na pojednačich na orach. Dvě hodiny pozdějšo startuje druhé kopanské mužstvo, športové jednotky Kruščice do nové sezony, a to doma v Kruščicách přečuvo celky s Vutou. Tež kopario športového tovarstva Marijiny hvězdy změja svoju zázběhu ru jutce doma. Od dvěma je raja, oni přečuvo tě svou počnici, přečuvo

to sem si neskoro s Matejom Rosky dala rune. Zasem sa pred jeho mezvočom za mnohé dobyče Ralbičanu. Dobre, vune mi rune prajú, zo je vun rota, dla toho je vun na vodce seďa a tak husto sa dreje viezo. Rota riho nezamienia 8 menšinu ponapu 6, 7 je, ale sem jeho troštovova. Nezliediš na vodce seďi. Lukas Podolský je tyž na vodce seďo svetovým myšľa. Odvahu. Vodaj, Matejo.

jenom je cvilky na sedom. Za dvě měčeně poledáme na dženciše pokyvy na osobitý koncert. Chcu vás pokazat dženca v kulturní zárodě tu ve městě Rokotak a přečeljo vůstupím. S jménom Milan Krojlich na po osmých dženca večer. A potom poladáme tež ještě na dopůlniše kemše v Roženče, když so zela tež po žonu jadženca na svědčení Sviaté Marie do Nebesača. A ve Vilemově, tam chce tež vzpomínat na džencniši džen a tež na cístotu ročnicu posvědčenia tamnišeje církve do Nebesača. Dženca se s Božím šutěž se svobšeným serbským podělom chce do nás svědčen vzpomínat. V osobě sutiš vizo v užisce Serbia vůtrobně prošení. Dženca si tam doječ. Jutce zlava nedžela ve Klušarské zároče ve Pančicach Kukově tež se s ekumenické nutornosťu vůtrobně sče tam tež prošení. Potom poladáme na přírodo škytnu stáciu ve Nesvačidle. Ona prosí na vosobitú túru za fotografovanie a to fotografovanie Rjosa, kýžižo tak rynek čije, když se nasmier mužakovskú holu popuču, to hižo vidíš, to dobíme jene švopky drovač, hač Rjos vopravdžo hore, hač do posledného kunčka vuk čije, když haj, potom kýva silna zima. Potekim dženca fotografova, jutce fotografovanie nedželu. A to zetkanie je ve Poupica, halbem do Šprinimsce, či lesnej šuli, na krivetnik sobuzač a krute čije si vobuč. To praja tiež organizatorojo. Dvi menšini do cibilky na sedomie.

hauptmane srpskim rozmosu. Niš popučo bude vona v tak menovanem vumiustrovim busuđenca a juce počarje potice počnice a bachaum. Taki můžete se na tuto nevoský slyšiče hůsta těže sámským rozvosu, těž ve kutonem musu věselič. No, to je Andrea speaking. No, těž znáte vůst sámského rozvosa. Oliver Thomas, hůny tak? Ahoj, čas skupina Trojazy.

Serbski rozvoz přeje dobrý start do dženstnišeho nového vosebitého dňa a hľadajče. Samo včerjo mena mešeja, to netrebaja so my v Novoslicach dživače, no Beno, Jakube, Emiliano, Vaurenco a Janiko. Ja vás tešie, co zamením. Dve menšine do napovosemiche, dobré

0: Na bo, was mich.
1: Serbski Rozwus. Bo jeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobranie. Noačko je 6 serbskih zakvanih šulov Budeskega okresa sveča dženca svoj šulski zastup. Andreja Kišce nas nadrobnosčemi.
0: Dohromade dže na 140 abicenikov s 7 riadovnach na serbskih zakvanih šulach punželu preni raz do šule. Loni bi jih išče nešto viac hač 200. S tem spadne ličba vo nimale cečinu. Cve hone vúžice vo 10%. Mene šulskih noačkov maja při tem na všech 6 serbskih šulach. Vo sebe jasne je rozdiel v Radvorju. Tam maja prini letnik s 23 dečimi, loni bi jich nimale 20 telko, 42. V Budešinje spaduje ličba snadnišo od 43 na 36. Ralbicach od 33 na 22. V Voklecach je lica 25, mesto loni 34 noačkov, Kruščicach 15, mesto 24 a Pančicach Kukove 20, mesto 22.
2: To je stav čera při podňu. Ličby je nam na naprašovanje, krajne zariac a šule a kubvanje lazub s přístupňou. Kamienc tvari při prevencii kriminality přichodnie silnišo na zromadne dživo. Miesto je k tomu čera dojednanie ze Zorilskej policajskej direkciu a z krajnej prevencijskej rádu podpisovo. Nimo toho zariaduja Kamiencu komunálnu prevencijskú rádu. Tutej maja zastuperio mieščanského zariadnictva a mieščanskej rády zromadne s dalšími fachovcami vúradžovač, kakoči so kriminaliče, pomožnosti ižo záhe zadživač a začuče vistoty miestče polepšič. Kamienc vopčeli so s tým na Alianze za viste Sakske komúny, ASKOM. Gmina Slepo chce svoje energijové kušte dále znižiť. Finansná situácia komúny so přivúci, dokud sú dokody z přemyslového dávka jasne otebírali. Tak viesnanosta Jörg Funda. Prúja tu iš dže a při čím môli lutovač. Možnosť če vidia při riedženiu šule, hamckým opieniu a v obsvetleniu pučo. Runočasne plánuje gmina zromanie ze založbu doma v Slepom, Rónom a Múkecach fotovoltaikovú přípravu na ciše nemsko-serbského šulského komplexa. Ona má energijové kušte za šulu, hort a športovú halu znižiť. Kloštorský letný čaj je předavanský šláger v obchodách v zárodže kloštra Marína Viezda Pančicach Kukovie. Niedže 500 titkov po informáciách zamovitie kloštorské zárody Antje Majzorovie kúžde leto předavaja. Zelovú miešencu sotovia René Seifert od Kreuter Seifert z Drežďan, kýž maja tiež v obchod Budešinie. Z celá vúsmerí sa v obchod kloštorskej zárody predovšem na regionálne vúdžovky, miest druhým od partnerov iniciatívy Vúžica Svodži. Tež to odla zaberaja so júce na kloštorskej zelovej nedželi s domiacimi zelemi. Smeja zelové a regionálne viky s kvečelemi, vincami, mydvami, voliemi a čajom, kež tiež kultúrny program. Prene koporské mústvo Sokova Ralbice Horky je čera večo Kruščicach, serbský derby ve okresnej Vyššej Líze z Cinula přečivo prenemu mústvu športové jednotky Kruščice dobyvo. V rotácelich u druhým počasu Niklas Schneider, Aleksandr Vauda a Richard Schneider. Rúk zazbiehej do novej rajnej doby teritoriu zapadoúžiského koporského zviazka by nimale 500 přiladovariu vidžavo. Gmeinský derby klasu níže ve okresnej Líze mie s koparemi z Minakava a Radvoria by sa 2-2 skončil. Rú Minakale by sto pústa přiladovariu vidžavo. A to byť o naše pojezdče, kýž namakače tiež na našej strane internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca ešte raz, cove džen svunco a jara horco s maximálne 6-30 stopňami. Júce potom sleduje lohké vokvodženie vo 10 stopňov, po takým 6-20 stopňov júce nikak dostaneme. Převážne pomročeno a noce na punželu, môže sa potom zase raz trošku podešťovať.
3: Na počasu ničo nestáva dobrú jezbu do džencnišeho rania. A apropos ešte raz skopajnca, když chcete si vobladať impresie čerovšie R, Ralbičonov a Krosčanov, potom poladajte tiež naše app MDR Serbia. Tam mám ja to išto v obrazu spriotované, ja prem to ja. Matio, poladajmo, prošu, štúa so jole rune vúbeďuje, štúa tu prítne rajajo.
2: To je Jan Boguš.
3: A záde? nie widzieć.
2: Ja, to nie da.
3: Also, tam na przykład Jana Boguša widzicie ze Srajorjom, ze Sralbicuniku założyte, ja nie muszę prajeć, tu to je. Potekim dalsze impresje możecie się wobladać u Hajoni Wójczkuja. Potekim so wudani też na naszą app MDR Serbia poladać. Utromne dżak, sapsidziewom.
1: Serbski rozwóz.
3: 6 po napo, 8.

0: To začmenčino po napu, vasemiche. Dženca zastupja, či cele drobni najpredaraz do šule prini šulski džen, dženca za nich je ze cokorovej titu a potom započne so nove šulske leto v Sakske Punželu. A nove spočatki je přeco ti šanza za zmenu. A tajku maja ve Worklicach na serbskej vyši šuli. Su zahajili pilotovu fazu za nove koncept, o tem sčetiš votiđenja tupla nas v serbskim rozvozu hižo ve povesčach svišeli. Hižo ci leta su so nikoci vučerjo na pedagogiske dživaničce vobdžilili. Na dale kubvanju je so jim spřistupnivo, kak nauča džeči lepše, lepe samoorganizovanje si to navuknič. Što to ve prakse voznamenja, to vie direktorka Diana Šočina, s kotrež sme vodmove narali.
1: Naše šulare maja pšušem te hodine, kajž oni odpoveduja v učbnem planam, te samsne mnóstvo, kajž šude druge. Jenic sme minutko zmenili, zo sme me pola kuždeje tuteje hodine peč menšin skročili. A tuten čas, kajž me s tým zdobudeme, so vúžije.
0: Za navuknenie svobodného vúknenia napríklad a samoorganizovania. Štož reka v sprinne?
1: To je vuknecký čas, kýž má vône radnický vúčer k dispozícii, kde so metodika vúčuje, kak ja moje vúknenie organizujú, kak nastajú si vúknecký plán, kak všelaké metódy navožujú, šo je nehače to zrozumiace čítanie, alebo zase tak rec vúknecké type analizuje, kak môžu ja najlepšie moje vúknenie organizovať a samostatne tiež zaradovať.
0: A k tomu slúša napríklad tiež, že na vúknu džiči lepšie s médiami vopkážeť, to dla vopstej koncepcia a kooperácia se studiom Lucia v Budešinie a studiom Liška v Smerčaci. Druhý aspekt je, že polepša so džiči v tým vopravdže samostatne vúknič, nic jenož teoretice, ale tiež praktice, a to na základe vúčbného plána.
1: Když poupší tematiky, když so v těch normálních hodinách takrát zobjednávají, abo so, so tam tiež vojbnovinovatostné vobvuky sobu zapši, jak ich in herak, tak v normálnym šulském neče docela nešafne.
0: Přitom je direktorka Diana Šočina se svojimi tímovými kolegami šulské leto do 4 vod dželov rozriadovala. V každém chce so na vestu tému koncentrovať. To klinče šo jara svobodne a otevrené, ale krúte rytmus nečívajce toho vostanie. Hodžine sú hodžine, známky tiež sedaja. A Sabska Vyša šula Worklice z Dianu Šočiny na čole šako tiež žaden experiment nestartuje. Tajke votorenie sú na druhých šulách dávno hižo v uspetali.
1: Nemám žiadnu revolúciu, jenož jeden postup do jednoho nového smiera. A ja sa nádiam, že my s tým tejto vúknickú situáciu polepšimo. Hazo naše šulare vopročuje samostatnejšo dživač na vúknu.
0: To praj direktorka na Serbskej vyššej šuli v Worklicach Diana Šočina. Ja přeju dobre poradženie tiež za probové leto. A der je, zase šule z muža. Dvi menšine do cibilky na vosomie.

0: zu Beginn awesome.
1: Policias G.
2: Štvrt kvečer sú knefláči Budyšinie 41 letného v Kediju zadržali a kontrolovali. Test na alkohol vúda 1,22 promilej alkohola, tak zosledovaše otebrače kreje, zčazane jezdnie dolnosti a vozivine pola policie. Štvrt ráno by na eskerie sekundové spár vína na nezbožu, industriovom teritoriu ve Vojerecach by je peča posta letne z také mašinu popučuky špuč meče. Při tým je se pošem zdaču skrotka vúsnou a dla toho nalievo zdroji zajú do potu firmy, respektívne přes pot a dále do štoma. Tým sa tak silne obškodží, zo má sa porúbač. Šofér sa nezraní, ale dobieše svoju jeznú dôlnosť, najprv raz svotedač, viecná škoda 5000 euro. V noci na piatk bych ju paduši kamiencu popuču a zadobychu so pozadne do viacroch garážov. Alarmirovaná policajská patrulia zamohišče podladnú 41-letnú českú ženu popadnič. Hodnota pokradnených tvorov nie je hišče jasná. Nastatá vičná škoda trochu je so na 500 euro. A dve nezboží s kolesom ste sa štvrtk dopodňa nedom pospochy ve Vojerecach stavoj. Prinje mies 5-60-letný kotraž bu pozadne od 5-30-letného na street skutoru převidžana a so lohce zraní. A druhé ani hodinu potom, ako převidža 60-letnú vodža auta, 7-70-letnú kolesovaku, kotraž dla toho Torunia padne, dobieše do Korunie, ale ju krotko potom zase opušči, viecná škoda, 200 euro.

0: Česat Šmíčino, povosti mi je to baranje přeje srbský rozvoz z budyského studia. Mody srbzy smivočic, vůn kročí tučasně v oprodže kytro vůlke kročile na kinovi s činovinje Klemens Bobka. Jeha klipeča 20 let, aby čera hižo na jednom z nejvážnějších filmových festivalů Evropy podle Matio, što da vůn ve švýcarským Locarno poprovom činí.
1: Hej, tam je film Morgen vor langer Zeit, svoju svetovú premiéru svičiu. A Klemens Bobka raje ním jednu z vôňch rolu. Vôň raje tam Franca a je džil tu tie stavizne vo domiznie a času po pšeuroče. A za film, ktorý derie beží v Locarno, dostahí, že tak mienované Bokalino d'Oro, myto mezinárodných filmových kritikáriom. A samo vône myto festivala je ešte nucka, o tom so dženca rozhodí.
0: Po takým snáno opravdu, přichodná väčša kroče tiež za neho?
1: Hoj, absolútne. Bobka je hižo nemských televizijných produkciách za ARD a ZDF Soborau. Netko sleduje z Morgen vor langer Zeit svoj mezinárodný filmový debí. Kon septembra pokazaja film potom tež na filmovom festivalu New Yorku, pretač přinže novembrie potom do nimskih kino. Až tu iš chce Klemensa Bobku hižo do toho vidžeč, mod přichodného týdženia beží film Špaciergang nach Syrakus, tam raje po boku Charlia Hübnera. Film pokazuje sa miest druhým Drežanách, Čornom Kumcu a pozdíša tiež Kočebusu.
0: Mode sápze smivočic s vôľkými kročelemi po kinovi s činovinie Klemens Bobka Unreka. 12 minčinu po 8.

0: Stujecie się, to je czas za nasze krótko po jeszcze predahać so na podżujecich dundak przypołodzi.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Nowačko jo 6 savskich zakvanoch šulov Budovského okresa svedča dženca svoj šulský zastup. Dohromady džena 140 abecejnikov v 7 riadunách na savskich zakvanoch šulách ponželu prvý raz do šule. Loni by ich ešte nešto viace hač 200. Vosebie jasne rozdiel radvorju. Tam maja prvý letnik s 23 džičimi, loni by nimale dvojce telko, 42. V Budešinje spaduje ličba snadnišo od Lonicija štoceči na 6 a ciceči, v Ralbicach od Cia ciceči na Cia 20. V Voklecach je leca 25, mesto Loni 4 a ciceči novačko, v Kroščicach 15, mesto 4 a 20, a Pančicach Kukovje 20, mesto 2 a ciceči. Kamen stvari při prevencii kriminalite přichodnje silnišo na zromane dživo. Mesto je k tomu čera dojednanje ze Zorejskej policajskej direkciju a skrajni prevencijski radu podpisalo. Nimo toho zaraduja Kamencu komunalnu prevencijsku radu, Kamencu občeli so s tym na Alianze za Veste Sakske komune ASKOM. Gmina Slepoch chce svoje košte dále znižić, finansna situacija komuny so přivoci, dokiž su dokody z přemyslového dauka jasne otebirali. Tak vjesnanosta Jok Funda. Pruja tu iš dže a při čim moli lutovač. Možnost će vidža při ređenju šule, hamckim opjenu a popsvetljenju pučo. Runočasne planuje gmina zhromadnje ze založbu doma v Slepom, Ronom a Mukecach fotovoltaikovu připravu na ceše nemsko-sarbského šulského kompleksa. Na Vojvodskej ľudovej vyššej šuli v zimskim semestrie žiadne regulárne riečne kurzy serbštiny neposkyčia. Za to pak jednotlivé zariadovania na serbskú tému. Jedne z nich je debenie hodunoch kulov po serbskym mašňu. Ďalšie je zhromadné zariadovanie Vojvodskej VHS s kulovským Jakubecovým ústavom a krajní centrálu za politické kubvanie. Prvne koporské mústvo Sokova Ralbice Horky je čera večer v Kroščicach serbské derby ve okresnej vyššej líze z 3-0 prečivo prvnemu mústvu športovej jednotky Kroščice dobilo. Kmenské derby klasu níže ve okresnej líze mie s kopariemi z Minakava a Radvoria by sa 2-2 skončil.
1: Serbský rozvoz.

0: A tale hudba so dále verči do džensiša rania do poudňa Anna Maria Brečnederec. To je Ralf Bomi Bozi, prini džen v novém domie, no to je prini džen v novej šuli, so by to tež hodžalo a Frank Vesela. Škrička nádžije. Sedam inčinou po dživičiche.
1: A to je Chris de Burgh.

0: vem, kaj to pola vas ve vescejo, abo ve susadstvije. Donese čeve tej šuskim novačkam, malku pšekvapenku, mnohaj šokoladu, snano nekajki vosebite pisak, abo vosebitu kniju, jako pohon do nuho šuskeho leta, lubeče čino to sčeđenca zavesče jara, tež rozperšeni, nic jenož dla tej vulke je cokoro je tite, ale kak to potom budže ve šuli, a koho tam zeznaječe, a jene môžu ja vám rec. Tež vúčerjo a vúčerky sú jara, jara rozpršené. No a ja so vesela a sčelu vám tež napríklad ľúbe postruje, kaž čím to vúčerka Štefani doma scéna.
1: Naše mriedko je všetci
0: 90% užívajú sú ľúb. Dočakajče, dočakajče. To sem sa ja nekaj zapšímvalo. Dajče ľúbe deči zo. To ona nekaj je.
2: Ja vám všetko veľa vesela pri vúkneniu a odkrovaniu, ale vosebie vám všetko, so namakáče v šúli nových přečelov a přečelkov a so z nimi mnoho veselo mače.
0: Haj, a také som viezo tiež pri zamknieme. A ničo zázvo, so som so zapšímnela.

0: na podžesačeche. Tak mňu šulského zastupa přečeli on nieký zastupče. To sa hodí do džensišeho dňa, ak na podžesačech.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranie. Nowačko jest sześć serbskich zakładnych szulu Budyska Łokryza swiecza dżęca swój szulski zastup. Andrea Kiszcena z nadrobnosćmi.
3: Doromady dżena 140 abiceników z 7 riadownach na serbskich zakładnych szulach pądzielu preni raz do szule. Loni by ich jeszcze nieszto wiac hać 200. Z tym spadnie liczba o niemale cieczinu. Cywy hony łużice o 10%. Mene šulskih nováčkov maja při tým na ušich 6 serbských šulách. Vo sebe jasné je rozdiel v Radvorju. Tam maja prvný letnik s 23 dečimi, loni by ich nemali 42. V Budešine spaduje ličba snadnišo od 40 na 36. Ralbicach od 30 na 20. V Voklecach je lica 25, miesto Loni 34 nováčkov, Kruščicach 15, miesto 24 a Pančicach Kukovie 20, miesto 20.
2: To je stav včera při podňu. Ličby je nám na naprašovanie krajne záriad za šule a kubvanie lázub s přístupňou. Kamien stvari při prevencii kriminality přichodne silnišo na zhromadne dživo. Miesto je k tomu včera dojednanie ze Zorjevskej policajskej direkciu a z krajnej prevencijskej rádu podpisalo. Nimo toho zariaduja kamiencu komunálnu prevencijskú rádu. Tuté maja zastupierio mieščanského zariadnictva a mieščanskej rády zhromadne s dalšími fachovcami vúradžovač, kak hoči so kriminaliče po možnosti zahe zadživač a začuče vistoty miestče polepšič. Kamien svobčeli so s tým na Alianze za viste Sakske komune ASKOM. Gmina Slepo chce svoje košte dále znižiť. Financná situácia komune so přivoci, dokýž sú dokody z přemyslového dávka jasne otebírali, tak viesna nosta Jörg Funda. Prúvuja tu iš, dže a při čím môli lutovač. Možnosť, če vidia při rečeniu šule, hamckým vopieniu a v obsvetleniu pučov. Runočasne plánuje gmena zhromadne ze založbu doma v Slepom, Hronom a Mukecach fotovoltaiku prípravu na ceše nemsko-serbského šulského komplexa. Ona má energiové košte za šulu, hod a športovú halu znižiť. Milinu, kýž nepřetrebaja, chceďa do zjavnie sveče dodavač a tak přidatné peniaze zaslúžiť. Kloštorský letný čaj je předavanský šlágel v obchoda v zárodže kloštra Marína Viezda Pančicach Kukovie. Niedže 500 týtko po informáciách zamovitie kloštorské zárody Antje Majzorovie, kýžde leto předavaja. Zelú miešencu so to via René Seifert od Krojto Seifert z Drežan, kýž maja tiež v obchod Budešinie. Z celá úsmerí sa v obchod kloštorské zárody predovšim na regionálne vúdžioky, miezdrujem od partnerov iniciatívy Vúžica Svodži. Tež dohodla zaberaja so júce na kloštorskej zelovej nedželi s domiacimi zelemi. Zmeja zelové a regionálne viky s kvečelemi, vincami, mydvami, volijemi a čajom, kajštež kultúrny program. Prine koporské mústvo Sokova Ralbice Horky, nečera vieč o Krusčicach, serbský derby ve okresnej Vyšej Líze z 3-0 prečivo prinemu mústvu športovej jednotky Krusčice dobyvo. Vrota celichu druhým počasu Niklas Schneider, Alexander Wauda a Richard Schneider. Rúk zazbiehe do novej rajnej doby, teritoriu západu Vúžiského koporského zviazka, by nemale 500 přiladovárov vidžovo. Gminský derby klasu níže ve okresnej Líze mies kopariemi z Minakava a Radvoria by so 2-2 skončil. Rú Minakale by 100 posta přiladovárov vidžovo. A to bych o naše poviešček, iž nám akáče tiež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca ešte raz. Celý deň slunco svieči a bude horco s maximálne 6 a 30 stopňami. Júce sleduje potom lohké vokvodženie, vo 10 stopňov temperatúry spadnú na nekak 6 a 20 stopňov, prevažne pomročeno a v noci na pondelok môže sa potom skončne zase raz s vlakami trošku podešťovať.
0: Na pučach so ničo nestáva dobrú jezvu do džensnišeho rania, potekím o sebe tie široké drohy tým, kýž jedu netko na šulský zástupné hušišo, to džesačich mi so započe. Abo pom poponu. Ale ja si musu doponati, co jedu. Martin nam ne lada tuto tino, no ja tino.
2: No pomle by to mjesto, mi se zda popo.
0: Popo, no. Po na nas piše to dopona, bo ja pa. No, to kaj šuže.
2: A što pan svoj džen činiš?
0: Ješć.
2: A, okej.
0: Okay. Hmm. Peč po na podeset.
1: Serbski rozvoz.
0: A potom na dare poladać do cokolwiek tito show sypać, to jest tam nucka, no to tam aż dziwa, dosyć. Serbski rozwoz trój ze Sjokom Weiselbergom.

0: Dženca zastupja, či cele drobni najpreda raz do šule prini šulski džen dženca za nich je ze cokorovej titu a potom započne so nove šulske leto ve Sakske Punželu. A nove spočatki je přeco ti šanza za zmenu. A tajku maja ve Vorklicach na serbske vyši šuli. Su zahajili pilotovu fazu za nove koncept, o tem z četejš votiđenja tupla nas ve serbskim rozvosu hižo ve povjezčach svišeli. Hižo ci leta su so nikoci vučerjo na pedagogiske dživarničce vobđilili. Na dale kubvanju je so jim sprístupnilo, kak nauča dječi lepše, lepe samoorganizovanje si to navuknič. Što to ve prakse vo znamenja, to vie direktorka Diana Šoučina, s kotrež sme vodmove narali.
1: Naše šulore maja pšušem te hodine, kajž oni odpovedujo vučbnem planam, te samsne mnóstvo, kaj šude druge. Jenic sme minutko zmenili, zo sme me pola kuždije tute je hodine peč menšin skročili. A tuten čas, kiž me s tým zdobudjeme, so vúžije
0: za navuknenie svobodného vúknenia napríklad a samoorganizovania. Štojš ríka, sprinne?
1: To je vúknenský čas, kiž ma vône radnický vúčer k dispozícii, kde so metodika vúčuje, kak ja moje vúknenie organizujú, kak nastajú si vúknenský plán, kak všelaké metódy navožujú, šo iné hače to zrozumiace čítanie, alebo zase tak rec vúknenské type analizuje, kak môžu ja najlepšie moje vúknenie organizovať a samostatne tiež zaradovať.
0: A k tomu slúša napríklad tiež, že na vúknu džičí lepšie s médiami vopkážeť, to dla vopstej koncepcia a kooperácia se studiom Lucia v Budešinie a studiom Liška v Smerčaci. Druhý aspekt je, že polepša so džičí v tým vopravde samostatne vúknič, nic jenož teoretisce, ale tiež praktisce, a to na základe vúčbného plána.
1: Když poupší tematiky, když jsou v těch normálních hodinách, tak rád zobjednávají, abo zase tam tiež vůbnovinovatostné obvuky sobou zapší, jak již jen hrát, tak v normálním šulském něče docela nešafne.
0: Přitom je direktorka Diana Šoučina se svojimi týmovými kolegami šulské leto do 4 vod dželou rozriadovala, ve každém chce so na věstu týmu koncentrovat. To klinčí šo jara svobodné a otevřené, ale krutý rytmus nečívajce toho vostanie. Hodiny sú hodiny, známky tiež se dají. A Serbská vyšša šula Vorklice z Dianu Šoučiny na čole šako tiež žaden experiment nestartuje. Tajke otevrenie sú na druhých šulách dávno hižo vúspetali.
1: Nemáme žiadnu revolúciu, jenož jeden postup do jednoho nového smiera. A ja sa nádiam, že my s tým tú vúknenskú situáciu polepšíme. Hazo naše šulere vopročuje samostatnejšo dživač na vúknu.
0: To praj direktorka na Serbskej vyššej šuli v Vorklicach Diana Šoučina.

to nespačí dva smyčasujúce podač na vozebite koncert, rodový koncert, to je na kotrošče všeprošení, a to ze hudžbu klasiky, folklóra a popovej hudžby, menujúce ze citaru Michal Müller z Varnočic. Je tam váš interpret, kýž vás přeproša. Dženca večer přeproša kulturna zároda ve Budyšinje, Rokotak a přečeljo. Ryka tam dženca od napo 8 a Rokotak je Milan Grojlich, náš kolega. Poladač smime jutce do kluštocké zároda ve Pančicach Kukovie ze ekumenijské nutornosti tam zelovú nedželu vosvieča a tam sče vútrobne přeprošení. Abo vy podače sa dženca a jutce na vúmiustvový bus, kýž pojedže počárie do Protic, Počnic a Vachova. Najlepie zo si tam liščiky přes internet skázače, tak zo tiež viesče, dokal dobiče cíle dokladnie si doječ a što môžeče si tiež obladať. Frank Vesela vám zahúči dženca rano. Krajnčím rejan. Vosa minči no do džesačiš.

0: Musica ish The Music New Greece, di shta kese sruku maha shvi ju shkitshku na djie pechmichino do jesa chehje.
1: Nabožne slovo.
0: Magenta Patrick Richter zis Lipska.
2: V japanske existuje vosebita forma vumilstva z menom kintsugi. Rozvamali so tam šalka abo druhe porclinove sudobjo, tak je prostše nevodstroniš abo nenapadne nereparuješ, mesto to so vamki vedomje vuzbiruja. Rozvamane džele so z vosebitim lakom, kotrž je z votom zmešane, svedomiče za so zestajeja. Vusljedk je junkrutna vumilstva tvorba. Nove, išče renši a drohodniši objekt. Linje vamko, nitko zvočane, povedaja stavisnu rozvamanja a hojenja. Na njede svabih mestnach je sudobjo nitko husto silniše hač dotovo. Tutu filozofiju možeš tež na živenje pšenješć. Pšetco zasa doživjame situacije, v kotri so nutsko ne rozvamame. Ne strato, přesvapjenja, korosče, abo druhého horkého vosudadla. V takých okomikách čuješ so, jako by do tisac malých džilov rozpadnil. Dole hůně kaž pola kintsugia nemil rozpukline skovač abo tak činič, jako neby so ničo stalo. Skere máš sebe samoho znova zestaječ. Se sčerpnosťu, z ľubosťu, z vodačom a z hodosťu na svojské stavizne. Rozvamanie nie je kunc. Rude je to vokomik, v kotrim so ništo v obhodži drohodne započnje.
0: Dobraj Patrik Richter z Lipska, venadogu a zamovitosti bačojnske je vosade.